0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 30. srpna.
0: Ročník 1961 je bývalý člen skupiny Shaman Keith McKenzie.

1972. Tento den v roce 1944 vstoupila sovětská armáda bez pozvání do rumunského hlavního města Bukurešti. O 9 let dříve se narodil John Phillips z Mamas and Papas. 30.8.1963 byla natažena horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Dalších 20 let trvalo, než do vesmíru vstoupil první Černoch. Na Challengeru to dokázal GNS Blafford. Roku 1943 se narodil trojnásobný olympijský vítěz, Francouz Jean-Claude Killy. Psal se rok 1968, když Beatles vydali svoji hymnu Hey Jude. Po 4 letech John Lennon a Yoko Ono společně vystoupili v newyorské Madison Square Garden. Hey Jude. Roku 1972 se narodil český fotbalista Pavel Nedvěd. O rok později byla tento den v Brně otevřena zoologická zahrada. Tento den roku 1981 Rolling Stones vydali album Tattoo You. Roku 1989 se ženil režisér polského původu Roman Polanski. O 7 let později také tento den ztroskotal pokus o vyzdvižení Titaniku, když praskla nylonová lana, na kterých měl být vytažen. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,4

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 30. srpna.
0: Ročník 1961 je bývalý člen skupiny Shaman Keith McKenzie.

roce 1972. Tento den v roce 1944 vstoupila sovětská armáda bez pozvání do rumunského hlavního města Bukurešti. O 9 let dříve se narodil John Phillips z Mamas and Papas. 38.1963 byla natažena horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Dalších 20 let trvalo, než do vesmíru vstoupil první Černoch. Na Challengeru to dokázal GNS Blafford. Roku 1943 se narodil trojnásobný olympijský vítěz, Francouz Jean-Claude Killy. Psal se rok 1968, když Beatles vydali svoji hymnu Hey Jude. Po 4 letech John Lennon a Yoko Ono společně vystoupili v newyorské Madison Square Garden. Hey Jude. Roku 1972 se narodil český fotbalista Pavel Nedvěd. O rok později byla tento den v Brně otevřena zoologická zahrada. Tento den roku 1981 Rolling Stones vydali album Tattoo You. Roku 1989 se ženil režisér polského původu Roman Polanski. O 7 let později také tento den ztroskotal pokus o vyzdvižení Titaniku, když praskla nylonová lana, na kterých měl být vytažen. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Je tady 10. dopolední, hezké dopoledne s relaxem.
1: Relax Radio.
0: Časí. Venku bude dnes polojasno až oblačno. Teď ráno bychom se, nebo respektive dopoledne bychom se mohli dočkat na několika místech i zatažena. Mohou přijít i dešťové kapky, ale nebude to nic tak hrozného. Teploty 23 až 27. Dnes jsme se probudili do poslední prázdninové neděle. Máme 30. srpen a v kalendáři je jméno Vladěna, tak holky, užijte si dnešek. A vy všichni ostatní rozhodně taky, a to nejlépe s tou naší muzikou. V prvních společných 30 minutách vám naservíruju třeba Simply Red, dorazí ale taky Coldplay, anebo třeba No Name.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: čtvrt na jedenáct. Jste na relaxu, doufám, že už probuzení. Levé oko rozlepené, pravé oko rozlepené, pravá i levá noha už je z postele venku. A jste na chystání užívat si poslední dny a poslední hodiny letošního léta. Ale taky i dnes tady pro vás budeme mít téma, které můžeme společně rozebrat na čísle 606-736-736. A dnes budu trošku krutější. Mám pro vás otázku. Představte si, že vám někdo řekne, že od zítřka už můžete do konce života jíst pouze jedno jediné jídlo. Žádné střídání, žádná pizza v pondělí, řízek v úterý a tak podobně. Prostě jedna věc pořád dokola. Co byste si vybrali? A pozor, musíte myslet i na to, že to jídlo vás musí nejenom bavit první týden, ale třeba i dalších x let. Já když nad tím teď přemýšlím, tak si nejsem jistý, jestli zvolit něco, co opravdu mám rád, nebo něco, co se hned tak nepřejí. Ale jsem zvědavej, jak to máte vy. Pište mi zprávy SMS nebo WhatsAppky na 606-736-736. Jaký jídlo byste dokázali jíst až do konce života?
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance.

0: Tip relaxu.
1: Je to tak, ladíte relax a máme tady pro vás tip na příjemný hudební večer. V Berouně se v úterý 1. září uskuteční koncert Podsta Jaroslavu Ješkovi. Ten začíná v 7 večer v amfiteátru Autokempu na Hrázi a těšit se můžete na vokální skupinu Steky, jazzového zpěváka Jana Smikmátora a také berounský soubor Taboda. Zazní Ješkovy skladby v nových úpravách a celé to navíc bude pod širým nebem. A jestli to máte blíž do Kladna, tak si můžete ve čtvrtek 3.

1. září zajít na Romana Horkého a Kamelot. Koncert začne v 7 večer v zahradě Kladenského zámku. Takže pokud máte chuť vyrazit za muzikou, máte díky nám hned dva tipy.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 10:30, vy jste s relaxem a jestli jste za volanty, tak máme přejeme rozhodně šťastnou cestu a věříme, že šťastná bude, protože na dálnicích ve středních Čechách a také na Pražském okruhu je celkový provoz slabý, takže kolonám se vyhnete, zdržet byste se neměli a pokud budete někam spěchat na čas, tak si myslím, že byste to měli zvládnout. Každopádně ale drobnou komplikaci máme v Praze, tady se bouralo na magistrále, respektive v Legerově ulici. Za náměstím IP Pavlova se srazily dva autobusy a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolony zásadní tam ale zatím nejsou. Každopádně, jestli po magistrále v Praze projíždíte, tak s tím počítejte. A kdybyste o čemkoliv dalším věděli, tak nám to hlaste.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Slovenští No Name rozproudili éter Rádia Relax. 10 hodin, 42 minut k tomu. My jsme v této hodině otevřeli téma, co byste dokázali jíst do konce života. Zkrátka, kdybyste měli na výběr pouze jedno jídlo a to byste museli ušíst. Zkrátka, na furt. Chodí mi textovky, chodí mi zprávy na WhatsApp. Napsal třeba Miloslav, že ten by do konce života mohl jíst hranolky a Nanuka Magnum mandlovýho. Zajímavá kombinace. Podíváme se ještě na WhatsApp. U mě není vůbec o čem přemýšlet. Řízek s bramborovým salátem. Kdybych ho měl jíst do konce života, tak bych byl asi, a respektive tak bych umřel šťastný, píše Honza z Kladna. Veronika z Prahy pak píše, u mě jednoznačně pizza a vůbec mi nevadí, že by byla pořád stejná. Akorát bych potřebovala vyřešit, jestli se počítá každý druh pizzy, nebo je to pizza obecně. Co vy? 606-736-736. Představte si, máte jedno jídlo na výběr, které musíte jíst po zbytek života. Co by to bylo? Napište mi to. Víkendový relax.

dokážeme poslat tady u nás na relaxu. To nebylo spojení Rickyho Martina s Malumou. My hudebně pokračujeme, rozhodně nepolevujeme. Další minuty tady bude Pink, Pablo Alborán s Evo Max a taky Alvaro Soler. Ať se vám hezky poslouchá. Relax.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Odbyla nám 11. dopolední. Hezké dopo s relaxem.
1: Relax Radio.
0: Co se týká dnešního počasí, tak bude většinou polojasno, během dne se může ukázat nějaká ta přeháňka, nic zásadního se ale na obloze dít nebude. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě 29. Zítřek, to znamená pondělí, pak bude o něco horší, oblačno až zataženo, ráno od západu většinou déšť nebo přeháňky, dorazí taky bouřky a teploty zítra do 25. Pokračujeme v našem tématu, kdy řešíme jídlo. Jaké jídlo byste dokázali jíst do konce života? Pište mi dál na 736 736 736 736, a to jak SMSky, tak zprávy WhatsApp. No a muzika? Zahrajeme si i česky. Mandraže, jejich Travolta, dorazí ale taky Wham, Ed Sheeran a nebo třeba Denzel. Buďte s námi, buďte s relaxem.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka.

0: Zhruba 10 minut po 11. máte naladěný relax, nám se pomalu, ale jistě blíží čas oběda, konec konců o jídle, je i naše dnešní dopolední vysílání. A když se řekne česká kuchyně, co se vám vybaví jako první? Svíčková guláš, knedlo vepřozelo, smažák nebo třeba pečená kachna. Právě tyto klasiky patří podle přehledu mezi nejoblíbenější česká jídla. A zajímavé je, že třeba guláš, který dnes považujeme skoro za české národní dědictví, má původ v Maďarsku. Svíčková je naopak česká stálice a smažený sýr je taková naše gastronomická jistota. Obzvlášť, když nevíme, co si dát v restauraci, tak jednoduše většinou šáhneme po smažáku. Ať už jste milovníci knedlíků, omáček nebo smažáků, česká kuchyně má navíc jednu výhodu. Po její konzumaci už většinou nepotřebujete žádný program. Potřebujete hlavně gauč.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Jax a Martin Garrix v 11 hodin 20 minut k tomu zůstáváte na relaxu. Já pro vás chystám dopravní zpravodajství. Jak to jezdí nebo nejezdí, si řekneme za několik málo minut a jestli vy máte k dopravě cokoliv, tak mi to pořád ještě můžete hlásit. Naše dnešní téma se točí kolem jídla, píšete mi, co byste dokázali jíst do konce svých životů. Čauky, já bych mohla jíst do konce života buchtičky ze šodo. Sice by ze mě byla asi pěkná buchtička, ale já je prostě miluju. Hezký den přeje Alžběta z Kladna. Já bych zvolila špagety bolognese, jsou tam těstoviny, maso i zelenina, takže bych si namlouvala, že vlastně jím zdravě. Petra z Berouna. Guláš s knedlíkem doplnil Martin ze Slaného. A co vy, byla by to taky nějaká česká klasika nebo něco úplně speciálního? Číslo 606 736 736, SMSky, WhatsAppky, dejte mi vědět.
1: Víkendový relax.

0: Naladěný máte relax, Eda Šírená za chvíli vystřídá Tommy Cash, dáme si jedno espresso macchiato. My tady máme ale 11:30, respektive za nějaké 2,5 minuty, to znamená, že budeme tady pro naše řidiče.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: Pojďme se na to podívat. Bouralo se na trase Slaný Lány. U Stochova zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Nehodu pak vidím taky v Mladé Boleslavi. V ulici Na Cilně jsou u městského bazénu v sobě dva osobáky. Teď do Prahy. V Praze překáží bouračka nákladňáku s osobákem v ulici k Barandovu směrem do centra před Barandovským mostem. Bouralo se taky na magistrále, respektive v Legerově ulici. Za náměstím IP Pavlova došetřují policisté nehodu dvou autobusů. Kolony tady ale zásadní nejsou. Jestli jsme na něco zapomněli, tak nás doplňte.

song, který nechyběl na žádný diskotéce. A věřili byste tomu, že už je mu 22 let? Ne Denzlovi, ale songu Pump It Up, který jsme si právě teď tady na vlnách relaxu. 20 minut nám chybí do pravého poledne, někde už možná voní oběd. A já se stále ptám, co by bylo to jediné jídlo, které byste dokázali jíst do konce života? Poměrně slušně mě zásobujete na číslo 606-736-736. Napsala třeba Klárka, která píše knedlo vepřo zelo. Je tam spousta masa, knedlík a zelí má hodně vitamínu. Povidlová omáčka s uzeným masem a knedlíkem. No to je hodně zajímavá kombinace. Marie ze Stochova. Pak tady přišla taky zpráva, ahoj, relaxáci, jsem Slovenka, takže jednoznačně brinzové halušky, píše Katarína. No a co vy? Taky něco slovenskýho nebo něco českýho? Napište mi to. Stejně vím, že jste ten telefon už dneska měli 100krát v ruce. Tak mi taky napište WhatsAppem nebo SMS-kou, co vy? Co byste dokázali jíst do konce života? 606-736-736. Normálně mě teďkon zasypte těma zprávama. Za chvilku na to znovu mrknem. Víkendový relax.

Marek Ztracený, který stále věří nám, doznívá tady u nás na Relaxu. Taky se vám někdy stane, že otevřete internet a narazíte na takový ten typ článku, kde je napsáno, že vědci něco zjistili. Já teda osobně mám pocit, že někteří vědci mají zbytečně moc volného času, protože zjišťují úplný kraviny. Potvrzuje se to i článkem, na který jsem narazil před pár minutami. Je to docela fascinující věc z lidské evoluce, protože vědci z Tel Avivské univerzity porovnávali pánev neandertálců s pánví dnešních lidí a zjistili něco překvapivého. Zadnice, tedy chcete-li pánev, moderních žen se svými proporcemi podobá pánvi neandertálců víc než pánev dnešních mužů. U mužů totiž během evoluce došlo k výraznější změně tvaru pánve, která podle vědců mohla pomoct k efektivnější chůzi, běhu a tak podobně. U žen se podobná změna tolik neprosadila. Podle vědců je to mimo jiné kvůli nárokům spojeným s porodem. Takže dámy, pokud vám někdy někdo řekl nebo řekne, že jste nedej bože neandrtálec, tak můžete už teď oponovat, díky, věda to potvrzuje. Víkendový relax.

0: Máme minutu po poledni, hezké, no, poledne.
1: Relax Radio.
0: Říkal jsem si, dám tam nějaký oslý můstek, ale vlastně on na to žádný rozumnej nejde. Pojďme radši na počasí. Dnes zůstane většinou polojasno. Během dne se může ukázat nějaká ta přehánka, ale teploty zůstanou příjemné. 23 až 27 na jižní Moravě 29. Zítra nám ale zaprší. Teploty klesnou, dešťových kapek se dočkáme takřka všude. No, klasické pondělí. Teď je ale neděle. Patrik s vámi až do 14. hodiny budeme dál řešit téma jídlo. Jaké byste si dokázali představit, že budete jíst až do konce životu? Dál mi můžete psát na 606-736-736. Za chvilku taky na relaxu otevřeme kalendárium a budeme si hrát. Jako když tenkrát ano, budeme hrát jako tenkrát společně s Mirai, můžu slíbit ale i Bruno Mars, Bon Joviho a nebo třeba Aqua.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: máme skoro čtvrt na jednu, máte naladěný relax, užíváte si pohodovou neděli s datem 30. srpna. V kalendáři je napsaná Vladina, tak dámy, užijte si dnešní den, jak nejlépe můžete. Jenom doplním, že dnešek je 243. den v roce a do konce roku nám zbývá 123 dnů. Co ale 30. srpen přinesl v historii? Pojďme se na to podívat.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 30. srpna.
1: Ročník 1961 je bývalý člen skupiny Shaman.

1972. Tento den v roce 1944 vstoupila sovětská armáda bez pozvání do rumunského hlavního města Bukurešti. O 9 let dříve se narodil John Phillips z Mamas and Papas. 38. 1963 byla natažena horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Dalších 20 let trvalo, než do vesmíru vstoupil první Černoch. Na Challengeru to dokázal GNS Blafford. Roku 1943 se narodil trojnásobný olympijský vítěz, Francouz Jean-Claude Killy. Psal se rok 1968, když Beatles vydali svoji hymnu Hey Jude. Po 4 letech John Lennon a Yoko Ono společně vystoupili v newyorské Madison Square Garden. Hey Jude. Roku 1972 se narodil český fotbalista Pavel Nedvěd. O rok později byla tento den v Brně otevřena zoologická zahrada. Tento den roku 1981 Rolling Stones vydali album Tattoo You. Roku 1989 se ženil režisér polského původu Roman Polanski. O 7 let později také tento den ztroskotal pokus o vyzdvižení Titaniku, když praskla nylonová lana, na kterých měl být vytažen. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Zůstáváte na relaxu, 4 minutky nám chybí do půl jedné, do té nedělní půl jedné. Já pro vás chystám taky aktuální dopravní zpravodajství, v něm se za několik málo okamžiků podíváme třeba do Mělníka, do Mladé Boleslavy a taky do Prahy. Tak buďte s námi a pokud někam jedete, šťastnou cestu.
1: Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V půl dne se podíváme, jak nám to jezdí nebo nejezdí. Pokud někam vyrážíte, tak hlavně mějte šťastný dolet. Bouralo se ale na trase Slaný Lány. Na úrovni Stochova stále zasahují záchranáři u nehody motorkáře. S opatrností tady ale kolem bouračky projedete. Nehoda pak překáží taky v Mělníku. V Nádražní ulici narazil osobák do plotu. Kolony tady ale nejsou. Nehodu pak stále vidím taky v Mladé Boleslavi. V ulici Na Celně jsou u městského bazénu v sobě dva osobáky, ale i tady by se mělo dát projet. A v Praze tady budete kvůli nehodě chvilku popojíždět na jižní spojce směrem na Černák, je to před Lanovým mostem. Je to na pár minut, tak s tím raději počítejte. A jestli jsme opět na něco zapomněli, tak nám to připomeňte a nahlaste.

0: Máme skoro 3/4 na 1. Tak co? Už jste po-o? Co jste měli dobrého dnes? A co byste dokázali jíst až do konce života? To společně s posluchači tady na Relaxu řešíme od dnešní 10. hodiny. Vy mě stále zásobujete na čísle 606-736-736 a já jsem za to pochopitelně hrozně rád. Pokračujte v tom. Lucinka píše, špagety s červenou omáčkou, to bych mohla pořád. Pak tady máme další zprávu na WhatsAppu. Já bych si vybral smažený sýr s hranolkami a tatarkou, to bych byl opravdu spokojený. Podepsaný Tomáš z Kladna. Za mě kuře na paprice s těstovinami, to bych zvládl klidně celý život. Michal z Mělníka a ještě tady máme zprávu od Romana. Já bych řekl hranolky, jenom hranolky. Takže vyloženě nic z toho není celkově nějak zdravý pokrm. Převládá u vás taková ta klasika a to je vlastně dobře. Máte to jinak? Nahlaste mi to taky. 606-736-736. Co byste dokázali jíst až do skonání světa?
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Rihanna společně s Calvinem Harrisem nás zase o něco víc přiblížila k nedělní 13. hodině. Ten čas nám ale neskutečně letí. Ale než ta 13. dorazí, tak si stihneme ještě pár songů zahrát. Slíbit můžu Chinasky, taky Davida Guettu, anebo The Kid Laroi právě teď.
1: Takhle hraje Relax.

0: 13. hodina, hezké odpoledne s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude většinou polojasno, během dne se může ukázat nějaká ta přeháňka. Já tady koukám z okna a tady v Kladně je už trošku víc mráčku, než byl třeba před hodinou, tak uvidíme, co z toho ještě bude. Přičemž nejvyšší teploty dnes mezi 23 až 27 na jižní Moravě 29. Zítra ale oblačno je zataženo, ráno od západu přijde déšť a pršet bude víc, než bychom možná chtěli. Teploty zítra nižší 21 až 25. S vámi pořád Patrik, rozjíždíme další společnou hodinu, ve které si budeme mimo jiné hodně dobře hrát. A v dalších minutách můžu slíbit třeba Whitney Houston, UDG a dorazí taky Dua Lipa.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

0: Setteli, jeho kapela Ready Kirken tady u nás na Relaxu 10 minut po 13. hodině. Jestli jste v těchto dnech zahledli na internetu titulky o tom, že se k Zemi řítí kometa a možná nás trefí, tak můžeme zase v klidu dýchat. Kometa s názvem 220P sice letos nečekaně výrazně zjasnila, jak píšou astronomové, a v říjnu se přiblíží k Zemi, ale rozhodně nám nehrozí, že by do nás mohla narazit. Navíc ji ani neuvidíme pouhým okem, na její pozorování je potřeba astronomický dalekohled. Kometa s tímto názvem oběhne Slunce přibližně jednou za 5,5 roku a letos se při svém návratu postarala astronomům o pořádné překvapení, protože během několika měsíců výrazně zesílila. Suma sumárum, žádný konec světa se nechystá, jenom další krásný vesmírný návštěvník, který kolem nás proletí a zase zmizí. Takže jestli narazíte na další podobné titulky, buďte úplně v klidu. A úplně v klidu buďte i s naší muzikou. Teď si dáme 90. Whitney Houston.
1: Relax Radio. Největší hit.

0: zároveň naprosto dokonalý. Whitney Houston tady u nás na relaxu. 13 hodin 16 minut k tomu, já pro vás chystám další tip relaxu, který uslyšíte zhruba v půl, ale hudební výběr pro ty další minuty je opravdu super. Nemám co víc k tomu říct. James Blunt, Dua Lipa a taky Alphaville. Buďte s námi.
1: Největší Relax Radio.

tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Už je to nějakou dobu, co jsem v jednom nočním klubu viděl jednoho člověka. Jak si tuhletu píseň dal na karaoke? Big in Japan, Alphaville, poměrně složitý text a píseň, která by se neměla dehonestovat. Ale když místo Big in Japan se tam zpívá Pidi Župan, tak to vlastně zní taky úplně skvěle. My jsme si to dali teďkon v originále tady u nás na relaxu, ale těch hudebních typů bych pro vás měl možná víc než jen takové karaoke.
1: Relax.
0: A rovnou dva hudební typy z našeho regionu. Už v úterý 1. září se v berounském amfiteátru v kempu na Hrázi uskuteční koncert Podsta Jaroslavu Ješkovi. Od 7 večer tam vystoupí vokální skupina Skety, taky jazzový zpěvák Jan Smikmátor a berounský soubor Ta doba. A pokud máte radši country a folk, tak by pro vás měl být zásadní čtvrtek 3. září, protože v zahradě Kladenského zámku zahraje skupina Camelot. Koncert začíná také v 7 večer a jde o náhradní termín za část původního country večera, který zhatilo počasí. Takže jestli nechcete po práci rovnou domů, můžete vyrazit za muzikou. Vstupenky najdete na www.městokladno.cz.
1: Relax

0: ve své druhé polovině. Dva dny, ne co dva dny, jeden den prázdnin vlastně máme, v úterý už je 1. září. No uteklo nám to neskutečně. Na relaxu řešíme, co vy a jídlo. Představte si, že musíte do konce života jíst pouze jeden druh pokrmu. Co to bude? Podle Jany z Berouna svíčková a knedlíky, ty jsou samozřejmě povinný. Já bych si vybral obyčejné pečené kuře s bramborem, píše David z Prahy. A Jirka, ten mi tady napsal jednoduše řízek na všechny způsoby, byl bych s tím v pohodě. Takže česká klasika jednoznačně vyhrála, my si jenom můžeme přát, že nikdy toto nebudeme muset zažívat, protože ať bychom si vybrali cokoliv, stejně by se nám to zhnusilo. Co se nám ale nezhnusí, je dobrá muzika, kterou vám servírujeme tady na relaxu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a budeme v tom pokračovat i teď, za chvilku třeba s Veronou.
1: Největší hity Relax Radio.

0: DJ Tiesto za námi na vlnách relaxu. Já vám k odpolední pohodě budu dál hrát. V těchto chvílích třeba Michaela Jacksona, Avicii s Ritou Orou a docela stihneme i Kygo s Khalidem. Tak buďte s námi, relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

Relax Radio.

0: skoro na vteřinu přesně, je tady druhá hodina odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Tak jak je teď, už dnes zůstane většinou polojasno, sem tam nějaká přeháňka teploty do 27. Zítra ale oblačno až zataženo a toho deště bude o hodně víc. Teploty zítra do 25. Když už jsem nakousnul to, že zítra bude pršet, tak bude pršet i v našem éteru, tedy zatím hudebně. Obchodník s deštěm, Krištof, tak vypadá hudební výběr pro následující minuty. Dorazí ale taky Coldplay, anebo třeba i TV.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

0: plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Excuse me, can I please?

0: Máme tady 3. hodinu odpolední.
1: Relax Radio.
0: Teplo bude pokračovat i zítra, teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia v pondělí, přičemž ale občas se objeví nějaký déšť, lokálně dokonce i bouřky. Takže zítra sice nemusíte vybalovat žádné bundy, ale deštníky by to rozhodně chtělo. Opět se konala soutěž o nejošklivějšího psa. Jaký to má smysl, že nejde úplně o to vysmívat se někomu, že je ošklivý, tak o tom si povíme už za malou chvíli tady v odpoledním relaxu, ale budeme si taky hrát. Erasure a Sometimes, tak to je moje nabídka pro následující hodinu. Teď to ale odstartujeme s Katy Perry a jejím Woman's World, tedy ženským světem. Hezkou neděli.
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Tak tohle to byla novinka ve vysílání Relaxu, která se jmenovala Cherry on your cake, tedy třešničky na tvém koláčku nebo na tvém koláči, nebo případně dortu by se to asi dalo přeložit. A ten umělec, který to zpívá, tak se říká Adonis, je to Slovák, narodil se v roce 95 v Myjavě na Slovensku, takže kousek od českých hranic, nějakou dobu žil v Bratislavě, taky v Čechách, působí dokonce Českou republiku, reprezentoval na soutěži Eurovision Song Contest, to bylo v roce 25, tedy v minulém roce, no a mimo jiné také působil nějakou dobu v Londýně. Kromě toho, že se věnuje zpěvu, tak také tančí. Je to tedy 31letý, vlastně stále ještě 30letý, on bude mít narozeniny teprve za 2 týdny, 13. září, takže stále 30letý umělec a jak už jsem říkal, tak se jmenuje Adonis. A vy jste jeho novinku, která se jmenuje Cherry on your cake, slyšeli teď 6 minut po 15. hodině ve vysílání Relaxu. Teď si dáme pro změnu plážového chlapce, tedy Beach Boy.

0: Erasure a jejich Sometimes jsme si hráli minutu po čtvrt na čtyři odpoledne na Relaxu. Na veletrhu v kalifornské Santa Rose se už po 50. vybíral nejošklivější pes na světě. Letos tam bylo nějakých 12 účastníků a nakonec vyhrála Fenka Mopslíka, která se jmenuje Ginny Lu. K vítězství pomohl jazyk, který permanentně visí s tlamy úplně nakřivo. Celkově vypadá nepříliš atraktivně, k tomu všemu má ještě ten jazyk nakřivo. Já teda si myslím, že ten nejošklivější pejsek letošní vypadá až na ten jazyk docela v pohodě. Ten, co byl na třetím místě, to je pejsek, který se jmenuje Otto. Ten má tak divně ohnutý pysk, ještě ke všemu křivé zuby, každé oko jinak velké. Musím říct, to je fakt hnusný pes. Jenomže tahle ta soutěž, byť by to mohlo tak vypadat, se nekoná proto, aby někdo poukazoval na ošklivé psy a nějakým způsobem je šikanoval. Jde opravdu o to ukázat, že v těch psech je většinou ale dobrá duše. Že to, že prostě hold vypadají jako fakt dost neatraktivně, ještě neznamená, že to nemůžou být bezva parťáci. A celá vlastně tahle ta záležitost má být podporou útulkům a má dokonce přemět lidi k tomu, aby si z útulků brali i pejsky, který nevypadají úplně ideálně, ale přesto můžou být naprosto úžasnýma parťákama. Takže nakonec tedy si myslím, že ta akce má poměrně hlubokou myšlenku a slušný podtext a není to tedy jenom dělání si srandy z někoho, kdo je prostě ošklivej. Ale musím říct, že některý ty psy, když je vidím, no asi bych to domů nechtěl. Ale to je možná tím, že já bych domů nechtěl žádnýho pejska.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Tohle byla písnička Early in the Morning, který je brzy ráno, kterou jsme si hráli nikoliv ráno, ale odpoledne, a to sice v podstatě o 15:30. Máme neděli 30. srpna. Možná jste také někdy četli, anebo jste se třeba dívali v televizi na záhadu Hlavolamu od Jaroslava Foglara. Původně tento příběh vycházel jako román na pokračování v časopise Mladý hlasatel a první číslo vyšlo tohoto románu, tedy v tento den roku 1940. No a třeba v roce 1974, to se 30. srpen zapsal do dějin nepříliš vesele, v Záhřebu totiž vykolil mezinárodní rychlík, který jel z řeckých Atén do německého Dortmundu, a při této nehodě zahynulo celkem 153 cestujících. A co dalšího přinesl v minulosti 30. srpen?
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní.

72. Tento den v roce 1944 vstoupila sovětská armáda bez pozvání do rumunského hlavního města Bukurešti. O 9 let dříve se narodil John Phillips z Mamas and Papas. 38.1963 byla natažena horká linka mezi Washingtonem a Moskvou. Dalších 20 let trvalo, než do vesmíru vstoupil první Černoch. Na Challengeru to dokázal GNS Blackford. Roku 1943 se narodil trojnásobný olympijský vítěz, Francouz Jean-Claude Killy. Psal se rok 1968, když Beatles vydali svoji hymnu Hey Jude. Po 4 letech John Lennon a Yoko Ono společně vystoupili v newyorské Madison Square Garden. Hey Jude. Roku 1972 se narodil český fotbalista Pavel Nedvěd. O rok později byla tento den v Brně otevřena zoologická zahrada. Tento den roku 1981 Rolling Stones vydali album Tattoo You. Roku 1989 se ženil režisér polského původu Roman Polanski. O 7 let později také tento den ztroskotal pokus o vyzdvižení Titaniku, když praskla nylonová lana, na kterých měl být vytažen. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Neděle odpoledne, to znamená také trochu hustší provoz, tak pozor například na dálnici D1 na příjezd do Prahy, a to konkrétně mezi kilometry 19 a 13, takže kousek za Mirošovicemi směrem do Prahy, a popojíždět budete skoro až k připojení Pražského okruhu. Na Pražském okruhu tak tady je těch omezení několik, většinou to nejede ve směru od D1 k letišti, poprvé budete popojíždět u Jesenice chviličku, potom v Cholupickém tunelu a potom také mezi sjezdy na Slivenec a Ořech, ani tam to příliš nejede. Potom ještě trochu hustší provoz je na východě Prahy, kolem Černého mostu, od Horních Počernic směrem na Pěchovice, tam také počítejte s tím, že to příliš nejede. Buďte tedy opatrní, počítejte s tím, že je hold neděle odpoledne, hustý provoz, zároveň poslední prázdninový víkend, to navíc znamená také, že je na silnicích mnohem víc policejních hlídek a budou se snažit nazbírat co nejvíc pokut, takže jezděte opravdu hodně opatrně, ať nejenom, že nenabouráte, ale také třeba neplatíte nějakou pokutu. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Tak a teďka pro vás mám jednu, dá se říct, hodně nechutnou záležitost, kterou dělají Španělé. Já začnu tak jako zlehka, na rovinu, ruku na srdce nebo cokoliv, kamkoliv jinam. Kdo z vás někdy čůral v bazénu nebo třeba někde v rybníce, když se koupáte? Jo, já myslím, že to dělá docela dost lidí, jasně na koupalištích jsou záchody, ale spousta lidí je prostě línej jít na ten záchod, navíc to tam smrdí a tak dále, takže to prostě jednoduše udělají cinky linky, jo, do té vody. No, není to dobrý, ale budiš. Ale ve Španělsku dělají lidi mnohem horší věc. Jo, myslím přesně tu druhou potřebu, která nejde ze předu, ale ze zadu. No a oni to dělají schválně. Jo, ne, že jako jsou prostě, já nevím, nemocný a že to nemůžou udržet. Oni prostě schválně přijdou a mají z toho jako hroznou legraci, že to tam jako vypustěj, jo, ten bobeček do toho bazénu. No a protože někteří vědí, že by třeba takhle mezi lidma jim to nešlo, nebo už byli, tak si přinesou ten výkal schovaný v plavkách, v igeliťáku a pak to vypustěj ve vodě. Dělají to dospělí, dělají to děti. Když náhodou někoho odhalej, tak za to je pokuta, plus samozřejmě často po vás provozovatel toho bazénu chce nějaké peníze, které tady musí zaplatit za to vyčištění toho bazénu. Ale jako, to je prostě hustý. To je prostě hustý. Říká se tomu hnědá výzva. No, já teda nevím, jako na rovinu, napadlo by vás to, napadlo by vás prostě jednoduše jít se vykakat do bazénu. Já nevím, mně to přijde fakt hodně, hodně divný. Ale na druhou stranu, dneska je ve světě možný úplně všechno a kdo jsem já, abych to soudil.
1: Největší hity Relax Radio. Think

0: thing first.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Dneska má svátek Vladěna, protože je 30. srpna, takže pokud znáte nějakou Vlaďku, tak ji určitě nezapomeňte popřát k svátku. No a pokud znáte nějakou Pavlínu, tak počkejte do půlnoci a minutu po půlnoci napište Pavlíně, protože bude mít určitě radost, že ji třeba vzbudíte. Nicméně zítra, 31. srpna, bude mít svátek právě Pavlína. Tak na to určitě nezapomeňte, já myslím, že to holku vždycky potěší, nebo ženskou, když jí popřejete k svátku, no a když tomu třeba přidáte ještě nějakou kytičku, těžko říct, co se z toho může nakonec vyvrbit. Za 5 minut budou 4 hodiny, stále posloucháte Relax, teď si dáme Tokyo Hotel.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Teď máme přesně 4 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Teploty zítra tady v pondělí 23 až 26 stupňů Celsia ráno a dopoledne bude oblačno, místy dokonce s deštěm, lokálně se objeví i bouřky. Přičemž v průběhu dne začnou srážky od západu ustávat, oblačnost ubude, většinou bude polojasno, takže k večeru už budeme mít opět krásný letní den. Pokud se tady těšíte na podzim, tak podzim nás ještě asi hodně dlouho nečeká. Vypravíme se například za novou Volhou. Kdo si pamatujete tahleta ruská auta a říkáte si, že patří minulosti, tak nikoliv. Byla představena nová Volha, jak vypadá, kdo ji postavil a vůbec všechno další kolem toho, tak to vám řeknu mezi 4. a 5. tady na Relaxu. A k tomu také nabídnu jednu nahou ženu. Já jsem Tereza Mašková je nahá, takže dětem zakryjte oči při poslechu Relaxu. Krásnou neděli, hezké odpoledne, jste s Relaxem, je neděle 30. srpna a já vám přeji krásný den.
1: Relax Radio. Nejlepší rád.

Tahle kapela se sice říká Sunrise Avenue, to znamená tedy, že to vyvolává takový pocit nějakého sluníčka. Člověk by možná řekl, že jsou někde z Kalifornie, ale oni ve skutečnosti původně byli, bohužel už ta kapela neexistuje, z finských Helsinek. No a naspívali tahle ten song Hollywood Hills. Jasně, když Sunrise Avenue zpívají o Hollywood Hills, člověk by řekl, že je to kapela někde z Los Angeles a oni jsou to přitom Finové. Ano, je to prostě potřeba občas, když je snaha něco utajit. Třeba řekněme, já nevím, pracujete na nějakém tajném projektu, třeba s mimozemšťany, že jo? Jo, kdo s tím máte zkušenost, tak musíte vytvářet zdání, že děláte někde úplně jinde, kdyby náhodou vás chtěl někdo sledovat, aby se o vás prostě nevědělo. Předpokládám, že mezi posluchači Relaxu není moc lidí, kteří pracují s mimozemšťany, ale třeba se jich pár najde. Pokud náhodou máte s mimozemšťany nějakou zkušenost, klidně mi napište svoje zkušenosti do studia 606 736 736. Budu za ně velmi rád. Myslím, že je to docela zajímavé téma. Já to potom rovnou předám na psychiatrii.

16 hodin 20 minut, stále posloucháte Relax, je neděle 30. srpna a pamatujete si na auto značky Volha, taková ta velká ruská limuzína, dalo by se v podstatě říct, jezdili s tím v Praze taxíky, také ředitelé některých podniků a dokonce se používali i ve službách veřejné bezpečnosti, tedy policie, která tady fungovala před rokem 1989. Já když jsem před lety byl na Rujáně v Německu, tak tam měli novou Volhu vystavenou někdy rok výroby 2010 nebo 2011 a žil jsem dlouhé roky v domnění, že tady to byla poslední Volha, která se dostala na trh, ale není to tak, protože v pátek navštívil automobilku v Nižním Novgorodu prezident Vladimír Putin právě proto, aby se svezl novou Volhou modelem K50. Prý si dokonce také ruský prezident zažertoval, že se báli, že s tím pojede nějaký začátečník, o něm to samozřejmě pučili, tu Volhu on se projel po té továrně s takovou sličnou dívkou z té fabriky, natočilo se samozřejmě z toho video, no a jedná se prostě o nové takové pěkné SUVčko, které tedy budou teďka v Rusku vyrábět. Ale nejde úplně o ruské auto, to je potřeba si zase říct, protože je odvozené od platformy vyvinuté v Číně, takže je to taková rusko-čínská spolupráce, nicméně Volhy stále existují. Ano, je to k nevíře, ale tahle ta značka nezanikla a stále tedy jezdí a stále se vyrábí. Takže to byla Volha, teďka nabídnu pro změnu něco jiného, Justin Jesso a Clarity. Největší hity Relax Radio.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Když někam letíte na dovolenou, tak sedáte si v letadle, v kraťasech nebo třeba v nějaké minisikuince, anebo i přesto, že je horký letní den, a to jak tady u nás v Česku, odkud odlétáte, tak v té cílové destinaci, tak prostě máte kraťasy. Jedna letuška zveřejňuje na svém TikToku různá taková videa, kde mimo jiné varuje před tím, abyste prostě si sedali v kraťasech na sedačky. A proč? No, je to z toho důvodu, že lidé jsou prasata, dost často dělají opravdu hodně nechutné věci na těch sedačkách. Úklid těch letadel, no, ten se sice tak nějak jako provádí, ale spíš se to jenom vždycky očistí od toho nejhoršího. To znamená, že pokud si sedete v kraťasech na sedadlo v letadle, tak sedíte na místě, kde jednak už se lepila kůže nějakého cestujícího před vámi spocená. A nejen to, prostě jednoduše děli se tam třeba hrozný věci, protože občas si prostě někdo možná trochu učurne. Občas se stane, že tam třeba rodiče přebalují svá dítka přímo na těch sedačkách, takže opravdu je to dost jako hnus, co tam všechno může být za špínu. Tudíž je lepší asi mít kalhoty, abyste se toho nedotýkali svojí holou kůží. Ale je to samozřejmě jenom určité doporučení. Každého baví něco jiného. Pokud se vám jaksi takovéhle věci neeklují, tak klidně seďte v letadle v kraťasech nebo třeba v nějaké minisukínce. Ale pak neříkejte, že jsem vás nevaroval.
1: Největší věci. Relaxádio.

Tohle to byly Alphaville a Forever Young. No, kdo by nechtěl být pořád mladý, že? No, já si říkám, mě táhne na 50, už nejsem žádný mladík, ale teď mi psal jeden velmi sympatický posluchač, že mu je o 10 víc, že mu je 60, ale má prý krásnou mladou přítelkyni, no tak si to prostě užívá a já mu to strašně moc přeju. Ostatně, proč ne? Je potřeba si prostě užívat ten život nahoře.

0: Do vesmíru byl totiž vynesen teleskop Romanové. Má hledat exoplanety. Je to teleskop Nancy Grace Romanové, abychom byli jaksi přesní, proč se takhle jmenuje. No a má hledat exoplanety, to znamená ty planety, které se nachází mimo naši sluneční soustavu. Tak uvidíme, jestli se to jaksi povede a jestli najde nějakou zajímavou planetu. No a jestli konečně se potkáme s nějakými těmi mimozemšťany. Protože já si myslím, že bychom to konečně měli rozlousknout, jo? Protože já bych strašně moc chtěl vědět, jak to s těma ufonama prostě a jednoduše je. Mimo jiné mi například právě napsal ten jeden skoro 60-letý posluchač, že jeho přítelkyně Maruška zbožňuje všechno o mimozemšťanech. A já si myslím, že právě i kvůli Marušce by bylo dobré, aby už konečně vědci ukázali, jak to je. Aby řekli, jestli ty ufoni teda někde jsou, jestli s nima mají nějaké kontakty a jak to prostě celé je. No, tak doufejme, že se to třeba jednou povede. Nejenom kvůli Marušce.
1: Největší hity Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Pět hodin odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Zítra bude trochu pršet, teploty 23 až 26 stupňů Celsia, pršet by mohlo dopoledne, potom se oblačnost roztrhá, ale k večeru se zase sem tam někde může objevit nějaká přeháňka. V těch následujících dnech už by pršet nemělo a teploty se stále budou držet docela vysoko, a to sice skoro u 30 stupňů Celsia, takže letní počasí tady stále zůstává. Taťána Kuchařová se nám opět vdala, někdejší miska si vzala jednoho maníka, který se jmenuje Ondřej. Kdo to je, tak to vám řeknu už za malou chvíli. A taky si mimo jiné povíme o tom, čeho se teďka bojí na Islandu, a budeme si hrát. Včera mi byl málo, dneska je... Já a člověk je v blbým věku. Ano, my, co nám táhne napadé, tak my si to moc dobře uvědomujeme, že už na tom nejsme úplně nejlíp.
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka.

0: Tak tohle to byla novinka od polské zpěvačky Blanky, která se jmenuje Je, jo. A je to oficiální song, který se bude hrát na fotbalovém mistrovství světa žen. To se bude hrát právě v Polsku. Takže letos jsme měli tu velkou akci, že jo, v Jižní Americe, nebo vlastně to nebylo v Jižní Americe, no, já jak prostě tomu sportu moc nerozumím a moc mě to nebere, tak jsem takový trochu zmatený, ne, bylo to vlastně v USA a tuším v Mexiku, že jo, se hrál světový šampionát, teď bude ještě světový šampionát holek a oficiální song k tomuhle z tomu, k této akci, tak naspívala polská zpěvačka Blanka, mimo jiné moc hezká ženská, musím říct, no a my jsme si ten její song hráli právě teď, 7 minut po 17. hodině, tady ve vysílání Relaxu. Takže já vám přeju, ať se vám to líbí, ať si skvěle užíváte to dnešní nedělní odpoledne, no a protože máme neděli, což je den, kdy je také docela hustý provoz, spousta lidí se navrací, třeba možná z Polska, někde z výletu, ne z nákupu, protože v Polsku mají v neděli obchody zavřeno, stejně tak jako třeba v Německu nebo v Rakousku, tak všem řidičům připomínám, ať jezdí opatrně, opravdu jezděte opatrně, ať se nestane nějaké neštěstí a dožijete se třeba dalšího fotbalového šampionátu.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Mí Chico Latino a Gary Halliwell 17 minut po 17. hodině na relaxu. Máme tady informaci o jedné svatbě. Někdejší Miss World Taťána Kuchařová se vdala. Předtím byla už taky vdaná jednou za Ondřeje Brzobohatého, hudebníka. S tím se ale rozvedla. Spory po rozvodu trvají do dneška. No a teďka si zase vzala. Pro změnu je to také Ondřej. Ví se pouze to, že je to šéf nějaké kliniky, kde dělají zuby, takže chudej asi nebude. Ostatně, co si budeme namlouvat, Taťána Kuchařová by si asi, no, někoho, kdo má hluboko do kapsy, nevzala. Tím tedy nechci říkat, že by snad byla nějaká zlatokopka, ale logicky, když jste Miss World, no, tak si prostě hold vyberete někoho na úrovni. Jinak, ano, nemá se sice už jen říkat věk, ale já to prostě řeknu, Taťáně je krásných 38 let, no a doufejme tedy, že jim láska vydrží, že to opravdu bude krásný vztah a že spolu vydrží třeba až do smrti. A to pokud možno do té nejdelší smrti, jo? A že si opravdu spolu užijí krásný život. Přejme jim to, protože láska je opravdu důležitá a bez lásky to prostě není ono, jo? Je dobré mít lásky dost a v případě, že jí máte málo, tak je dobré mít prostě třeba ještě nějakou záložní lásku. Ježiš, co už to tady zase vyprávím, nějaké takovéhle věci, to se vůbec přeci nesluší říkat. Hezkou neděli.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

Informace, která přišla ze severního Kypru, u jeho pobřeží se totiž dnes převrátil trajekt. Na jeho palubě bylo zhruba 270 lidí. Podle informací agentury Reuters při nehodě zemřelo nejméně 7 lidí. Dalších minimálně 237 osob se podle severokyperských úřadů podařilo zachránit. Nicméně ta záchranná operace ještě pokračuje. Je tedy možné, že jak počet obětí, tak také ale počet zachráněných se ještě bude měnit. Podle informací agentury AP šlo o katamaránový trajekt, plul z přístavu Kyrenia, který je známý také jako Girne, do tureckého přístavu v provincii Mersin. Severní Kypr je země, která oficiálně není mezinárodně uznávaná. Je to vlastně oblast na severu kyperského ostrova. Jedinou zemí, která uznává její existenci, je Turecko. Z toho důvodu, když chcete cestovat na severní Kypr, tak většinou musíte letět, anebo případně třeba nějakým trajektem přes Turecko, protože to je jediná země, která umožňuje odbavit let, případně vyslat nějakou námořní loď právě směrem na severní Kypr. Bohužel teď tam tedy došlo k neštěstí, tak doufejme, že počty těch obětí už stoupat nebudou. Tolik jedna aktuální informace ze světa a my si jdeme dál hrát. Teď Nico Santos a Number One.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Tohle byl krásný song, který se jmenoval Holly. Teď tu mám jednu informaci z Islandu. Co jednu? Rovnou dvě. Nebudu rozhodně, jak si troška řet. Islandané se obávají, že budou mít špinavou vodu ve svých bazénech. Jak asi víte, tak na Islandu všude teče teplá voda ze země, je tam prostě hodně té geotermální energie, hodně různých sopek a i když to je docela chladná země, tak prostě teplé vody tam mají dost. Mimo jiné třeba občas dokážou v některých městech zařídit to, že vyhřívají chodníky a silnice prostě teplou vodou nebo párou z podzemí. Díky tomu tam nemusí odklízet sníh, protože si to prostě vyhřívají teplem, které mají úplně zadarmo ze země. No a díky tomu tam mají také hodně bazénů, kam se chodí koupat. Tu vodu příliš nechlorují, nechtějí, aby jim to smrdělo chlorem. A zatímco třeba Angličani chodí do hospody, tak Islanďani prostě chodí do bazénu. Tam si povídají, hrajou si tam a je to takové místo setkávání, místo do hospody nebo do kavárny. Jdou prostě postát, posedět chvilku v teplé vodě. Jenomže teďka se ta jejich kultura dostala na seznam UNESCO a oni se obávají, že to přitáhne spoustu cizích turistů, kteří ale nebudou ochotní dodržovat hygienická pravidla, tedy se důkladně umýt bez plavek, osprchovat předtím, než půjdou dovnitř. No a pokud spousta špindírů půjde prostě do té vody, tak by to samozřejmě mohlo vést k tomu, že ty bazény už nebudou tak čisté, bude to tam smrdět, voda se bude kazit, případně se tam bude muset začít dávat chlor a nebude to prostě úplně optimální. Jo, ono být na seznamu UNESCO vypadá sice na jednu stranu strašně dobře, je to takové jako prestižní seznam, ale je to spojeno se spoustou různých problémů a jsou třeba oblasti, kde si to rozmysleli, že prostě do UNESCO nechtějí. Například Třeboňsko, jo, rybníkářská oblast, mysleli si, vstoupíme do UNESCO, no když potom zjistili, co všechno by to pro ně znamenalo, že nedostanou od nikoho žádné peníze navíc, ale že tam bude spousta zákazů a omezení, tak nakonec tu svoji přihlášku stáhli. No a tím se obloukem zase dostávám zpátky na Island. Na Islandu teďka proběhlo referendum, jestli chtějí, aby pokračovaly přístupové rozhovory s Evropskou unií a Islandané řekli, že ne. No, asi se jim hold prostě ten pokrok v Evropské unii, jako třeba ta víčka přidělaná k lahvím, případně spousta dalších skvělých věcí, které Brusel vymyslel, prostě nelíbí. Možná, že Island tak zůstane jednou z mála zemí na západě, která si třeba uchová benzínová auta, nebo možná, co já vím, všechno možné, prostě co Evropská unie bohužel zakazuje.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Za necelých 5 minut bude už 6 hodin večer. Vy jste stále ve společnosti Rádia Relax. Já doufám, že si to užíváte. My si teďka dáme ještě Rehaba, Mufasu, Hypemana a Rany a jejich Believe Shooting Stars. Přeju vám příjemný večer a všem Vladěnám také všechno nejlepší k svátku.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Je tu 6. hodina večerní.
1: Relax Radio.
0: Zítra počítejte s tím, že po ránu můžou být někde deště, dokonce i bouřky, přičemž teplota 23 až 26 stupňů Celsia, tak nebude příliš velká zima, ale prostě dopoledne může sprchnout, přes den se potom udělá hezky a k večeru se zase tu a tam může objevit nějaká přeháňka. Od úterý už by potom ale mělo být hezky a teploty se stále budou držet docela vysoko nad 20, spíš se budou blížit k té 30. Stále jste ve společnosti Relaxu, co nabídneme v další hodině, tak například Miraj a jeho Nespíš. Já myslím, že je docela brzo na to, abychom šli spát, protože máme teprve 2 minuty po 6. hodině večerní. Kromě Miraje tu bude také Khalid a teď už Dove Cameron, Whatever You Like.
1: Relax Radio.

0: 16,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Relax Radio. Relax Radio.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.
1: Z rozmláceného kostela v krabici s

0: chtěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. srpna.
2: Tento den roku 1936 zahájil Československý rozhlas prostřednictvím Rádia Praha pravidelné vysílání do zahraničí. 12 let poté se narodil Rudolf Schenker, kytarista německých Scorpions. 31. srpna 1949 se ve Filadelfii narodil herec Richard Gere. O dva roky později společnost Deutsche Grammophon představila světu první dlouhohrající desku s 33 otáčkami za minutu. Po čtyřech letech byl veřejnosti předveden první automobil poháněný solární energií. Tento den roku 1988 se rozváděli dva rockeři. Své manželky opouštěli Bruce Springsteen i Bob Seger. Roku 1928 přišel na svět jeden ze sedmi statečných, americký herec a držitel Oscara James Coburn. Zemřel roku 2002. Roku 1991 tento den Metallica vyhrála se stejnojmenným albem americkou popovou hitparádu. Tento den roku 1997 svět díky pařížské autonehodě přišel o Dianu Spencer. Členka britské královské rodiny a bývalá manželka prince Charlese zahynula ve věku 36 let. Poslední srpnový den roku 1987 měl na americké televizi CBS premiéru jeden z nejdražších videoklipů historie pop music, Bad Michaela Jacksona. Roku 1971 se narodila

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: A teď vám slíbím, no, minimálně 14 písniček, protože 4 novinky a 10 v žebříčku. A hlavně vám slíbím celou relaxádu přesně tak, jak jste ji poskládali na www.radio-relax.cz, protože relaxáda, to je vlastně vaše práce. Ta dnešní má číslo 1575, ale to není důležitý, většinou to stejně jako já během 3-4 minut zapomenete. Možná ještě rychlejc. Teď ale jdeme na rekapitulaci, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Bohužel všechny tři skladby, které tady byly minule na prvních třech místech, zmizely, protože už tady byly pětkrát, takže Justy a Sam Harper Just a Little dneska neuslyšíte. Stejně jako U2, Street of Dreams, tak si to jenom tak jako lehce připomeneme,